se snaž cítit ve dvou hladinách. Jednu si navždy ukryj v hlubinách. V druhé vyrej naše jména na sklo.